a seděl jsem sám před sklenicí piva v lokále chladným jak sklep. Když v tom vešla dívka, tak jak už to bývá, ten pohled mi zastavil tep. Tak seděl jsem dál a ptal jsem se sklenic na některou z těch jejich rad. Když zjevil se ďábel a stříbrným smíchem se smál, když dívku mi krad. A já řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla.

tady sedím a se mnou jak zlý stín je ďábel, můj dvojník a pán. Svou svatou tváří si důvěru koupí a zmizí, když proved svůj plán. Tak zmizel i tenkrát a nechal tý dívce jen samotu, nářek a hněv. Já varoval jsem jí před úsměvem ďábla, proč nechtěla slyšet můj zpěv. Když jsem jí řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musíte žít. Nevím, proč by se zholekla, vždyť zlo umí úsměvem skrýt. Je vlíný, když ví, že jdeš ke dnu,

ze stínů blikavých svic má všechno, co já si jen přál. Ten výmluvný ďábel, ten neplatí nic. Já platím.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Mistře, kdybyste dovolil, my bychom pár slov tady pro naše čtenáře získali rádi, tedy bychom, kdybyste byl tak velice laskav.
1: A jo, jistě.
0: Nevadí vám, že vám ukradneme chvilku volného vašeho času?
1: A to nic, mě to v šatnách už ukradli víc. No, prosím.
0: Tak já jsem rád, že jsem vás konečně zastihl, to byla honička po všech světových jevištích.
1: No, tak vás... jak to běhá.
0: No, že jo, včera jste prý byl v roky ceny. No, čím bychom začali? Já myslím, že by bylo dobré začít... vy tady máte snímky přímo. Tak se podíváme. Je to pravda, že prý vás, jak si starší diváci pamatují, ještě z kočovných společností taky?
1: Ano. Víte, tenkrát byla doba zlá.
0: Rád to píšu, rád. Ano.
1: Krutá,
0: ano.
1: Tenkrát nebyly žádný školy, akademie, ne. Konzervatoře, nic takového, víte. Amu, tenkrát, kde pak amu? A muselo se žít.
0: Tak.
1: Hlavně tvrdá dřina, ale hráli jsme rádi.
0: Rádi.
1: Taky někdy bez honoráře, bez jídla, bez pití, bez škol, taky bez rekvizita, bez kostýmů.
0: Prosím vás, pomalu já stenografuji.
1: No. Ano. Bez rekvizit, bez kostýmů, si napište to.
0: Bez kostýmů?
1: Ano.
0: Co jste hráli?
1: No tak většinou adamity, víte? No a zase nás hnali dál a dál, víte? Taková byla doba prostě, taková ta šmíra, jak se posměšně...
0: Čili i neúspěchy se dostavili
1: taky. Taky, vždycky nebyl úspěch právě.
0: Ano.
1: Někdy po nás diváci také házeli rajčata, vajíčka, jablka, ale my jsme vydrželi.
0: Vydrželi.
1: A zase aspoň bylo ovoce, víte, tak se to tak různě pitlikovalo, to si ovdělím. Ale já se budu pomalu připravovat.
0: Samozřejmě, mistře, samozřejmě.
1: Já si všechno dělám sám. Na to mi nesmí nikdo šáhnout. To je moje taková laboratoř, víte. Začíná to každý večer rituálem.

0: Nezbytné kafíčko.
1: Co
0: je? To jsem si spařil držku. Ona mi to vždycky vaří takhle horký, jo. Sakra.
1: Ale to nic, myslím, můžu. Mohl bych si taky trošku připařit držku s váma.
0: Jen pašte, když vám to udělá dobře.
1: Takovej doušek.
0: No, prosím.
1: Logr. No, oni vás diváci znají, mistře, především jako představitele takzvaných malých rolí. Jak jste se k ním dopracoval?
0: No tak malých rolí, víte, já jsem k ním v podstatě tíhnul celý život.
1: Tíhnul, to já to napíšu.
0: Ano. Začínal jsem rolemi zvířat.
1: Aha.
0: Ať už to byly koně, kanci, medvědi, nebo takhle. Já si tenkrát, to se vám bude hodit, já si vzpomínám na takový krásný zážitek. Ano. Víte, to byl jeden režisér, takový velký režisér, krásný člověk. Nebo krásný režisér a velký. Tento režisér mě především vychválil na generální zkoušce, kterou přerušil jediným mávnutím, víte? Yeah. Když jsem do takové tiché lyrické scény vběhl ve zvířecí kůži, on vstal a jako dnes ho slyší, řekl, co to je za vola? Krásný člověk a velký režisér.
1: No,
0: ale pořád jsem se v těch zvířecích rolích necítil ve své kůži, víte?
1: Ano.
0: Taky blechy pořád do vás skáčou, takhle to pořád po čtyřech kolena otlačený. Víte? A pak jsem se dožil toho okamžiku, kdy jsem se ze čtyř končetin postavil konečně na dvě.
1: Na lidské nohy.
0: Ano, homo erectus, ano, jak se říká.
1: Jak to, homo
0: erectus.
1: Ano, ano. To poznám,
0: ale hlavně ta krása je projevovat se lidskou řečí, to je no to fajn.
1: A co jste tehdy říkal?
0: No tak první moje role byly bez textu. Víte? Ale bože, co jsem si všechno myslil.
1: Co jste si všechno myslil?
0: Tak dlouho jsem na scéně zas nikdy nebyl.
1: A
0: kdybych řekl, co jsem si myslel, tak bych tam nebyl vůbec. Víte, ono není žádný umění.
1: Ano.
0: Pohybovat se na scéně celý dvě hodiny, jako třeba Hamlet, jo, nebo nějaký Otelo. Ale zkuste sválně na malém prostoru, kterému posměšně kolegové říkají někdy závistivě, že jo, štěk. Pinda. Či čurda, ukázat, co ve vás je. To je ono, víte, není malých rolí, jak bylo kdysi správně řečeno. Není malých rolí.
1: A není?
0: Není.
1: Já jsem teď nevěděl, jak to.
0: No. Však ním také cesta nebyla snadná.
1: Ano, není.
0: Na to, abyste mohl hrát tyto takzvané štěky,
1: jo.
0: Na to musíte v životě prošvihnout hodně hlavních rolí.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Matilda je zavazadlo. Něco jako nosil hloupej Honza, jenže v Austrálii. Tancuj Matilda, skákej Matilda. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Jak se vede?
0: Ale no tak, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
0: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
0: A jo. Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
0: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
0: V Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
0: A vy už jste tam jednou byl?

0: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
1: Jo tak, jel jste tam jako namířeno.
0: A co?
1: Jel jste tam namířeno, ne?
0: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
1: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
0: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
1: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
0: No tak hlavně nemoce, víte?
1: No, to já vím, ale jaký?
0: No tak já toho mám víc, víte, no.
1: Jo.
0: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
1: No jo, to je zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
0: No to taky to už dlouho.
1: Jo. A léčíte si to nějak?
0: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
1: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
0: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
1: Ale jinak vypadáte dobře.
0: Jo?
1: Jo, dobře vypadáte.
0: Tak já se jich zrovna nevidím.
1: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
0: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
1: To víte, to dělají ty nemoce.
0: No jo, taky jo.
1: No a jo.
0: Co je vám vlastně?
1: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
0: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
1: Jak pověsit? Myslíte za krk?
0: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
1: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
0: Asi jste špatně vysel nějak. A nebo jste nějakej cimbrlík.
1: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
0: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
1: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
0: No to buďte rád, prosím vás.
1: No jo, to je pravda.
0: Až přijet tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no jo. Jo?
1: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
0: No voleď by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
1: No jo, už dlouho.
0: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
1: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
0: Jo.
1: No.
0: Píchá, jo.
1: No. Buďte rád, že to nemáte.
0: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
1: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
0: Ale no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě.
1: Nemocný dítě? A jak je starý?
0: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
1: Ale já myslel, jako kolik je tomu dítěti let?
0: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
1: A na co stůně?
0: Ale mám takový horečky a tak, víte.
1: Jo, tak fantazíruje.
0: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
1: A já myslel, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
0: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
1: Jo, a jakou má teplotu?
0: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
1: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
0: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece tam dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
1: to
0: že?
1: To bych teda řek.
0: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
1: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
0: Ale studiu dálkově medicínu.
1: Medicínu, no. Já taky, tak jsme no. Kolegové.
0: Taky jo.
1: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
0: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
1: No jo, to no, je víte. Pravda.
2: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach.
2: O svých cestách po světě a nejenom o nich nám přijde 4. srpna vyprávět Saša Rivolová.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: prostřed půlnočního ticha. Říkám, ať mě seznámí s tím lektvarem, co tak zručně celý večer míchá.
1: Povídá mi krásná dámo u báru. Namíchejte nápoj lásky pro mě. Ať se zítra nedočkám už nezdaru. U dívky, co bydlí u nás v domě.
0: Mandragora za jakubské noci utržená, jedno mihotavé světlo svatojánské mušky, slza, kterou při setkání umí prolít žena, dým, který se chvíli vznáší po výstřelu z pušky. Napil jsem se a pustil se do tance, neboť nápoj správně vínem ředím.
1: Kvůli němu a té krásné barmance

jedno mihotavé světlo svatojánské mušky, slza, kterou při setkání umí prolít žena, dým, který se chvíli vznáší, poví

sedím a ještě jednu do dneška u toho báru sedím. Já myslel ještě jednu výčepní lihovinu, pánové.

střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v stazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on.

z okresu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad, každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk i mýval svého času.

Že si umím lyžovat. To jsou samý potěuchlý dotazy. No, já lyžovat neumím, nikdy jsem to neuměl. Já jsem na zimní sporty nikdy nebyl. Já jsem byl na letní sporty, míčové hry, to mě bavilo. V létě jsem byl docela, to bylo dobrý, ale v zimě katastrofa. Já jsem nikdy neměl pořádný zimní vybavení, místo bruslí značky Kanada jsem měl ventokličky, takový ty dotahovačky, že jo. Vždycky, když někdo zazvonil, jdeš bruslit, tak už jsem ho nenáviděl. Jsem si říkal, přijdu na hřiště, tam přeťapu to hřiště zleva doprava a všichni si budou lohčit. Jo? Tak to mě rozčilovalo hrozně. A lyže jsem vůbec neměl, potom jsem jednou měl platonickou lásku na škole a ta se to nikdy nedozvěděla. A já jsem kvůli ní absolvoval svůj první a taky poslední lyžařský zájezd. Naši mě koupili dvě krásné modré dřevěné lyže a já jsem jel. Přijeli jsme tam, tam už první den to bylo potupný, až nás rozdělili. Všechny, že jo. Mě neomylně zařadili do třetího družstva, do těch blbů, jak se na místě učí obracet. To jsem dělal celý ten turnus. A sledoval jsem, jak v prvním družstvu ta moje vyvolená jezdí plavnýma kristiánkama ty svahy. Já jsem si říkal, hochu, jestli ji chceš získat, musíš nahoru a získat ji tím způsobem, že to sjedeš. No tak jsem využil momentu, kdy to první družstvo sjelo z toho svahu, tam jsem se vyškrábal nahoru, nevím, jak se mi to povedlo, tam jsem se odrazil a jel jsem dolů. Teda pohyboval se směrem dolů. A ten profesor, který vedl to první družstvo, když uviděl, kdo jede, tak se vyděsil a řval na mě, plužit pro boha! Plužit. A já jsem mu rozuměl zúžit. Zúžit. No tak myslel jsem si, že jedu široce, že jo. A ona to nebyla tak úplně nepravda. Já jsem byl důsledným propagátorem kakáč stylu. Tak jsem ty nohy podle jeho pokynu přirazil k sobě a šusem jsem to hrnul dolů. To byl velmi prudkej svah, já jel tak 195. Tam, kdyby trénoval žraldeli na tom svahu, tak já jsem kolem něho jenom prosvištěl. A teď to dole si představte, končilo zamrzlým potokem a proti svahem to vytvářelo takovou kolíbku. A já jsem přes ten zamrzlej potok přiletěl jako sakala v nejlepší formě a narval jsem to do toho proti svahu a ozvalo se křup, křup, jak praskly ty moje dřevěňáky. A já jsem vynořil hlavu takhle ze sněhu, teď jsem se podíval na ten svah, co ona jako na to, jo? A ona nazvihla svoje sjezdařský brejle a udělala tchá! Tím jsem pro ní definitivně skončil. Potom jsem to ještě doháněl několik večerů na kytaru, ale bylo to naprosto zbytečné, už se mě to nikdy nepodařilo. Prostě jsem o ní přišel, i když ona to ani nevěděla. No takhle, když jsme tady tak jako mezi sebou, jo. Já jsem ji nedávno potkal v Brně. Zaplať pámu, že to tak dopadlo. A se vrátím ještě k tomu lyžování. Nedávno mi můj kamarád Karel Wagner vyprávěl jednu krásnou historku, kterou mám hrozně rád, protože se lyžování týká taky, tak vám ji řeknu. Nějací lyžaři, bývalí lyžaři, sportovní lyžaři, kteří to na rozdíl ode mě uměli, se rozhodli, že na Silvestra, když už se dostali do patřičného stavu oduševnělého, že sjedou točité schodiště v pražském činžáku na lyžích. A tak si vzali starý lyže, připnuli si to klíčařským botům, že jo, a rozjel to ten první z nich potom schodišti a točitým a sjel to schodiště až do druhého poschodí, kde šla taková babka s uhlím a on tu bábu porazil. No, nestalo se jí nic moc, oni odvezli do nemocnice, kluci rychle vystřízlivěli, že jo. Druhý den nakoupili obrovský kytice, šli do té nemocnice, šli za známým doktorem, říkali, tak co? A on říká, no, kluci, je to dobrý zatím, jo, jako není to nějaký, tohle babka má zlomenou ruku, budete jí muset, no to jí zaplatíme všecko a tak. To je v pořádku, horší je, my jsme jí museli poslat na vyšetření do Blázince, do Bohnic, pač ona nám tvrdí, že ve druhém poschodí přejel lyžař.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Milana Ády Po pěšinách snů.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

jede chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

Běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost.

návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernejch štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečnej chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

snad ani teď úplně nevěřím. Tam na drobí, kde se dával jsem s tebou,

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a od

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Padníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělíka.

0: pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Já mu

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

Jsou ženatý a já jsem pořád plonk, a pak zahrál osud honky tonk. Když přijela černovlasá kráska jménem Kay, byl jsem tady ze

ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců je jediný.

stačí. Nemusíš říkat nic, jenom dál obděstuj. Začni.

začni. Přece znáš mě a moc dobře víš, že začít sám neumíš.

začni. Jsem to já, pořád ten, který stál s kyticí v dveří. Já co řekni, a já zas jako dřív znovu tvým pohádkám uvěřím. Přece znáš mě a tak moc dobře víš, že od tebe nikdy víc nečekám. A tak začni, tvůj dotyk

se va giusta sa. A tak začni a tvůj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám.

prach, ani smích, ani dřev, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani plášť, na mršáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani dřev, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani plášť, na mršáky.

Do startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Country počasí. Za minutu bude 8, vedra dneska pokračují, ale v podstatě nás čeká lehké ochlazení, ale pořád bude přes 30. Ráno ojediněle přehánky, od dopoledne přeháněk přibude a lokálně se taky vyskytnou bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude ubývat srážek a ty teploty dneska 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy tam bude nejtepleji až 36 a na horách kolem 23. V Beskydech čekají až 29 stupňů na horách a během dne bude foukat slabý vítr.
1: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
2: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Pandemie obezity se netýká jen lidí, přibývá také psů s nadváhou. Podle odhadu je tlustý každý druhý pes. Odborníci upozorňují, že jejich kondice často kopíruje životní styl majitelů. Jinými slovy, ke kilům navíc je mnohdy dovedeme sami. K hlavním příčinám psí obezity patří nedostatek pohybu i kastrace. A také až moc velké množství jídla a pamlsků. Zvířata pak mají problém například s oběhovým systémem nebo s klouby. Pokud se nudíte, kupte si medvídka Mývala. A vlastně není potřeba za něj platit, běhá totiž po našich lesích. Na stopě je mu savana.
3: Fotopast potvrdila výskyt invazního mývala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkkýše. Zpráva o tom informovala na Facebooku. Odlov mají podle zprávy dobrovolně na starost myslivci, koncepční řešení ale dosud neexistuje. Luděk Savana, Urbánek, Břeclav.
2: Pozor si dávejte na klíšťata nejen v lese, ale třeba i v Praze.
4: I v hlavním městě bychom se měli mít před klíšťaty na pozoru. Data hovoří jasně. Zatímco loni bylo za první půl rok v Praze a ve středních Čechách zaznamenáno 13 případů encefalitidy a 148 případů lymské boreliózy, tak letos od ledna do června už lékaři diagnostikovali 24 klíšťových encefalitid a 1305 případů lymské boreliózy. Připomeňme, že před klíšťovou encefalitidou je možné se chránit očkováním. Honza Navrátil, Praha.
2: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adam.
1: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

dech uvádí jako uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

Středá, kde by ze všech stran stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá od nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí letí.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: 8:05, hezké sobotní ráno přeje Tonda Bezrouk od mikrofonu. No, dobrá zpráva je, že je tady první víkend v měsíci, to znamená, že budeme hrát celý víkend na vaše přání, jako vždycky, to znamená, vybíráte muziku de facto od teď až do nedělního večera, jenom a pouze vy. Těmi hlavními způsoby, to znamená, stěžejní je, že můžete nepřetržitě telefonovat na 720 00 11 11 a taky psát SMSky. To je zrovna to SMSkové číslo, tak 720 00 11 11 a telefonujete na 210 323 333, takže tak se domluvíme, že v hodině každé uděláme několik telefonů a doplníme SMS-kami. Tak vybírejte, pište, těším se, protože ten váš výběr je vždycky skvělý. Tak to je ta dobrá zpráva, že teda je první víkend v měsíci a zase, že muziku vybíráte vy. No ale ta špatná teda, že to léto opravdu děsně utíká, jsme vlastně v polovině prázdnin, což ani snad nechci nějak říkat a vyzdvihovat, ale je to prostě tak. Dneska je 1. srpna, tak doufejme, že ta druhá půlka bude pomalejší než ta první, moc bych si to přál. Tak a hned jdeme na to, máme tady spoustu SMSek, telefony blikají, tak začnu těmi zprávami, píše nám Věrka. Prosila bych písničku Volací znak naděje pro radost všem posluchačům, zdravotníkům i věruškám k svátku, který jste v roce 1971 napsali v kalendáři, je tady tak nějak napsáno, takže děkujeme, ano, zahrajeme. Taky nám píše Hanka z Hradce Králové. Máme takové rozmarné léto, ale já bych raději léto, jak má být. Prosila bych tuto písničku od Karla Zicha. Hance zahrajeme taky rádi a ještě příjemné ráno píše a přeje z Denda. Chtěl by zahrát Pány Černocha a Vimera. Ve dvou se to lépe táhne, tak za chvíli budou taky zpívat. Ještě jednou hezké sobotní ráno.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Krotoru nad krajinou, volací zde Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof VI. Minuty jak týdny plynou,

0: Tady je Country Radio a víkendové písničky na přání. Víte, jak to je s těmi písněmi, že právě tu, kterou uslyšíte po ránu, tak to si zpíváte celý den, je to tak? To znamená, ta první až třetí je důležitá, kterou ráno uslyšíte, tak možná, že to bude některá z těchto, kterou si budete pobrukovat až do večera. Jirka z Chomutova píše, prosím písničku od Honzy Vyčítala, řidič tvrdej chleba má pro pohodovou sobotu. A taky nám píše, ahoj, Iva z Arbesáku, všem, kdo jsou na vlnách, chci poslat písničku Venezuelana, takže posíláme. No, anebo si budete prospěvovat písničku, kterou vybírá někdo na telefonu. Dobrý den, kdo pak tam?
1: Tady Nina z Hoří, jsem ráda, že jsem se po ránu dovolala.
0: No dobrý den, Nino, když slyším Hořice, tak to je úplně sladké ráno s těmi vašimi dobrotami.
1: Hořickýma trubičkama, ano.
0: Takže tam je moc hezky v Hořicích, pod Krkonoší vlastně.
1: Pod Krkonoší, ano. Rádný.
0: Ani tam není takové vedro, určitě, vidíte, v těchto dnech, co?
1: V tyhle chvíli tam je tady 20 stupňů.
0: Tak, no,
1: průměru.
0: Tak to je, hoď.
1: Tak. A včera bylo 35, takže taky teplo bylo.
0: Takže než dohovoříme, to taky stoupne. Tak koho pozdravíte, komu to pošlete?
1: Všem lidem, kteří poslouchají teďka rádio a i kteří ho neposlouchají. Pro dobrou náladu, i když je pod mrakem teďka, tak prostě pro krásný den.
0: A vybíráte písničku jakou?
1: Já bych si dala třeba, já nevím, Carpe Diem.
0: Carpe Diem.
1: Vlasta Redl.
0: Je to vaše, mějte se hezky v Podkrkonoší.
1: Úžasný.
0: Naschledanou.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jetrota. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak přestože je tak brzo, krátce po půl deváté, tak máme tady nějaké nehody. Tak pozor na ně, D2, 4,5 kilometr. Ve směru na Bratislavu je tam nehoda ve formě dvou havarovaných vozidel. A pozor na D1, na 50. kilometru ve směru na Prahu, i tady počítejte s dopravní nehodou. A nehoda je také na silnici 11 u Václavova na Bruntálsku, tedy u Bruntálu, což je takový hlavní tah, tak i tady v zatáčkách projíždějte opatrně. Ať dobře dojedete, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: No, tak samozřejmě i tato písnička byla na přání. Hrajeme celý víkend až do nedělního večera, takže hlavně telefonujete a telefonovat můžete do studia na 210 323 333 a SMSky posíláte na číslo 720 11 11. Tak jako Pavel, který píše, zahrajte prosím něco rychlého od Elvise Presleyho, tak schválně. Jestli jsem vybral to nejrychlejší od něj, bude hrát za chvíli. A Williho Nelsona by ráda slyšela Marie, která nám píše, že by tuto písničku chtěla pro sebe a pro všechny posluchače. A telefon bliká na lince, je kdo pak? Country Radio. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Helena z Liberce. Já vás moc zdravím do Country Radia.
0: Ano.
1: Já mám takový přání. Já jsem po těžké operaci, jsem tady s mužem, který taky moc nechodí a já bych si ráda nechala poslechnout od vás písničku od pana Slezáka. Sedím si a zpívám, jestli to je možný.
0: Fešáci vlastně.
1: Fešáci, já to miluju, tu písničku, ale moc jsem to už neslyšela. Já jsem byla 5 týdnů v nemocnici, takže jsem kantýnem poslouchala.
0: Tak to jsme rádi, že jste si na nás zase hned, že jste nás prostě hned zase naladila.
1: Já ráno vstanu v 6 hodin. První, co udělám, zmačknu si vaše rádio.
0: No,
1: a to poslouchám. Miluju to vaše rádio, jste jedničky.
0: Tak to jsme rádi, tento víkend vybíráte muziku vy a vybrala jste teď perfektně, takže na Liberecko moc vás zdravím. Mějte se hezky.
1: Já vám děkuju taky, děkuju vám moc.

0: Tady je Country Radio, hrajeme na přání, no neuvěřitelně utekla ta první vysílací hodina, už se blíží devátá. Do deváté stihneme ještě Marot o Stodolní písničku Ota Skladna, by si ji přál, takže pošleme a stihneme jeden telefon, jenom připomenu, zopakuju, SMSky 720 00 11 11 a voláte na číslo 210 323 333. Kdo tam teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, mohli byste mi zahrát Píseň starého pistolníka?
0: Píseň starého pistolníka máme a vlastně, kdo se to dovolal, vaše jméno je jaké, aby jsme...
1: Míla.
0: Mílo, tak budeme hrát pistolníka.
1: Dobrý.
0: To víte, že jo, komu? Pošlete to taky někomu, pozdravte, chcete-li někoho?
1: No, poslal bych to sestře, ona má vážnou nemoc.
0: Pro dobrou, to je taková, jste vybral hezkou, taková vlastně veselá, optimistická, dynamická, vidíte, zase je to něco jiného, než když člověk leží na plovárně a usíná, tak jste vybral takovou hezkou.
1: Dobrý.
0: Na probuzení, to je ideální po ránu. Odkud voláte, ještě mi řekněte.
1: Z Níchovic.
0: Jo, takže to je tady. Pod Prahou, ano. Je to tak?
1: Ano, ano.
0: Takže tam taky dneska bude vedro, jak na divokém západě.
1: Ano.
0: Mějte se fajn, nashledanou, díky.

0: Country počasí.
1: Za minutu devátá je tu počasí, ráno ještě někde s přeháňkami, od dopoledne přeháněk přibude a lokálně se vyskytnou bouřky, ojediněle i silné, tak pozor, a k večeru bude srážek ubývat. Dnešní teploty 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36, no a na horách bude 23 stupňů, v Beskydech až 29. Během dne slabý vítr bude foukat směrů, ano, jihozápadních až západních směrů.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
4: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
3: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
5: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
3: Případně provětrat starý maskáče.
6: Když

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Připraveny jsou sobotní zprávy a s nimi i Tomáš Adamec. Češi se zhoršili ve zdravotní prevenci. Podle nejnovějšího průzkumu více než třetina lidí za poslední rok odložila návštěvu praktického lékaře, tedy screeningu, který odhaduje rakovinu nebo třeba i řešení akutních obtíží. Hlavním důvodem byly údajně pracovní povinnosti. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje bonusový systém. Za dodržování prevence by lidé měli dostávat peníze. Vody je málo, i v Brně. Tady je savana.
2: S vodou to nebylo dobré už v loni. Zásoby vody pro Brno loni kvůli nízkému srážkovému úhrnu se trvale klesaly. V prameništi u Březové nad Svitavou se hladiny podzemních vod blížily k mezním hodnotám a konečná úroveň hladiny vrtu byla téměř o 4 metry níže než o rok dřív. Až do podzimu, než se snížily teploty, klesala také hladina Vírské nádrže, odkud Brno taktéž čerpá pitnou vodu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Krkonoše budou mít další atrakci.
3: Krkonoše se dočkají další bobové dráhy. Se svými 1674 metry se bude jednat o nejdelší bobovku v našich nejvyšších horách. První pasažéři se na dráze svezou 1. srpna. Převýšení dráhy bude 251 metrů a vozíky na ní budou dosahovat rychlosti až 40 km za hodinu. Součástí jsou zatáčky, terénní vlny a také výhledy na okolní horskou krajinu. Honza Navrátil, Krkonoše.
1: Tolik sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

duši, když život patří katům, katům v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důvod, duši, když život patří katům.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tady je Country Radio, u mikrofonu Tonda Bezrouk, zdravím vás, hezké sobotní ráno, společně se tedy pouštíme do další hodiny, je krátce po deváté a hrajeme na přání celý víkend, protože je první víkend v měsíci. SMSky posíláte a posílejte na 720 00 11 11, jestliže chcete zahrát, a volat můžete prakticky taky pořád na číslo 210 323 333. Za hodinu stihneme několik telefonů, tak 4 to tak vychází třeba, a SMSek o trochu víc. Zdraví nás Zdeněk, píše, od rána nám z Lázu, Zdeněk z Lázu, od rána nám neteče voda, píše, mám vařit, a tak prosím o písničku Sen kovbojů na zvednutí nálady. Moc děkuje tedy Zdeněk. Píše nám taky Vlasta, prosím zahrát pro kamarádku Jarku Až ohně vzplanou od Františka Nedvěda. Taky budeme hrát a někdo je na lince. Kdo pak tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych mohla si přát písničku.
1: Mohla a dokonce bych řekl musela, když jste
2: tak
1: už...
2: Tak musím teda, tady. Kterou jsem dlouho neslyšela.
1: Ano.
2: Tremskou mši.
1: Dobře. A bude to pro koho? Kdo se dovolal?
2: Alena.
1: Alena, Tremská.
2: Alena z Prahy.
1: Ano. Čili ještě stále Aleno aktivní Tremp, nebo...
2: Ne, to už vůbec ne. Alena stará důchodcová.
1: Jo, takže bývalý Tremp, ale je to tam.
2: No, je to možný, tak nějak napůl.
1: No, vidíte, nádhera. A vlastně oblast, kterou jste třeba tak nejčastěji navštěvovala, kde je to nejhezčí?
2: No, Lužnice, Berounka.
1: No jo, tak tam je úplně sezóna
2: na maximum. Takový stanování to bylo.
1: No, to si myslím, že právě to je paráda. To zase to má něco... Vidíte, teď se chodí takové ty stezky Českem.
2: Jo.
1: Stanuje se. Co vy na to říkáte? To dřív nebylo, ale bylo, ale akorát to nebylo pomenované.
2: Bylo, ale nebylo to tak propagované jako teďko, to je pravda.
1: Tak. V podstatě je to ale pořád o tom, že vezmu stan a jdu, že jo?
2: Jo.
1: To máte pravdu.
2: Do přírody.
1: Přesně tak.
2: Tak hodnej a děkuju, že jsem se dovolala teda.
1: Mějte se krásně.
2: Až jste mi zaskočil. Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Když hory hladí déšť, voda

0: Pokračujeme na Country Rádiu v písničkách na přání. Píše nám Jirka, přeje hezký víkend, Jirka s Chrudimi, a chtěl by píseň Bože, já byl vůl. Od vlaku na Dobříš dnes raději píše bez dalšího komentáře. Takže tu stihneme do půl a ještě stihneme do půl jeden telefon. Zdravím koho na lince. Dobrý den.
1: Dobrý den, to je Bohouš z Prahy.
0: Dobrý den, Bohouši.
1: Já bych chtěl, jestli byste mi mohli zahrát nejen pro mě, pro ženu, Modrou růži od Mirka Hofmana.
0: No tak já to mám rád, teda to vám rád zahraju, to je hezká písnička.
1: Já taky, to jako, on je to takový dojemný a...
0: No, prostě jo? Je to taková vypravěčská písnička, to ano, už se dneska ano, taky moc neděje, takový
1: ano,
0: písničky.
1: Ano, ano.
0: Takže jo, ano. Čili pro hezký den, pro hezký víkend, je to grilovací třeba víkend pro vás, nebo na zahradě?
1: Ne. Rodina chtěla, ale já už jsem v letech a mě tohle horko nedělá dobře, jako když má člověk takhle být někde, tak to není dobrý už na to zdraví.
0: No já si to myslím, ono kdyby bylo pod mrakem a 20, tak na grilovačku je to lepší.
1: Jo, to je, no.
0: Tutovka, to víte, že jo. Tak jo, mějte se hezky teda s manželkou, taky. Díky za telefon.
1: Díky, ano, já taky děkuji moc krát,
0: Naschledanou.
2: Jmenuji se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho

Zažádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami, a žluté okraje květů se třpitily ve slunci jako zlatá koruna na hlavě královny. A na nejvyšším výhonku byla stužka s nápisem drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialek. Proč tak voní modrá

0: S Country rádiem na cestách.
1: O 9:30 je tady doprava a nehoda je na silnici u obce Obořiště na Příbramsku, je to v zatáčce, dejte pozor. A došetřování nehody probíhá stále na silnici 11 u Václavova na Bruntálsku. Jiné komplikace, zejména na hlavních tazích, hlášeny nejsou v těchto chvílích. Pojďme na železnici. S polodenní výlukou počítejte na trase Strakonice Čejetice asi do 16:00 odpolední. Naopak celodenní výluky probíhají na trasách Humpolec Havlíčkův Brod, taky Přerov Hranice na Moravě, tady jenom osobní vlaky, dále Rybník Linz, Nymburk Rožďalovice, Nymburk Mladá Boleslav, Brno Ivančice a poslední tři Brantice Tábor, Dolní Pustevna, Bad Šandau a Vsetín Půchov. Tady je to dlouhodobá výluka do konce roku, čili všude tady náhradní autobusová doprava. Dobře, dojeďte, šťastnou cestu.
0: Country Radio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se Skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
2: Někdy to prostě člověka chytne.
3: Vím, že cestou tou někam musí dále jít.
2: Popadne tele a kytaru.
4: Já světem tak jen tak s certou, měl jsem tačí rámu srát.
2: A pustí se rovnou za nosem.
5: Jedna věc je téměř jistá, že se na pout dlouho chystám.
3: Pam si silnice krám.
2: Vydejte se na cestu.
3: Pam si silnice krám.
2: Country rádiem.
6: Vstávat a cvičit.
2: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
7: Na pondělí si připravte kufírky, zbalte si spodní prádlo, ponožky a trošku těch lehkých svršků.
8: Vyrazíme totiž na výpravu s Krištofem Kolumbem.
7: Právě tento mořeplavec v pondělí vyplouvá z jeho španělského přístavu Palos de la Frontera na svoji první objevitelskou výpravu.
8: Vraťte se s námi v čase a vydejte se na strastiplnou výpravu plnou dobrodružství. Vyplouváme v pondělí ráno v 6.
7: Těší se na vás hlavní kapitánka Kačka
8: a plavčík Vláďa.
7: Ahoj!
0: Country Radio.
9: Víkend písniček na přání na Country Radio.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Posloucháte Country Radio a vybírejte dál na telefonním čísle 210 323 333 anebo SMS-kou na 720 00 11 11. Je první víkend v měsíci a proto hrajeme na přání celou sobotu a celou neděli. Dobrý den, prosím od Kamelotu, já zas jak dřív. Moc děkuje Dana, zahrajeme. A prosím o zahrání písničky od Pavla Dobeše Blažek. Pro mé velmi pozorné sousedy děkuje Bára Jasná, podepsaná, takže to je jasná zpráva, zahrajeme taky. Telefon bliká, kdo pak tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Eva z Prahy.
0: Dobrý
1: Já
0: den,
1: bych
0: Evo.
1: Vás poprosila o písničku Apartmán v hotelu Sen od Vlasty Koudelový. Že jí málo hrajete, tak
0: ano.
1: Vždycky si ji nechávám jednou za čas zahrát.
0: Vidíte, no. To je taky taková letní přímo cestovatelská.
1: A bude to pro všechny, co poslouchají a nemá jim kdo zahrát, tak bych jim to poslala.
0: No taky je to tak, to víte, že jo. Když mi nemá kdo zahrát, zavolám si sám, nechám si zahrát.
1: Jasně, tak jo.
0: Tak
1: hezký
0: je to
1: den a naschledanou.
0: Správně. Díky, mějte se krásně. No,

Jsem rád Blaška jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa za vyšší plat. To se robí vždycky automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tím pádem Blažek mi

dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajným, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý,

0: tebe.
1: Na Country Rádiu do 10. hodiny ještě dvě přání stíháme. Píše nám Marcela, dobrý den, milé Country Rádio, můžete zahrát něco od Ališi? Slyšela jsem ji na jednom festivalu, píše Marcela, a byla úžasná, dodává. Tak vybírám nějakou, snad se bude líbit, ale teď má někdo přednost na telefonu. Kdo pak tam? Dobrý den.
2: Jo, jsem Jirek Zlobic. Měl bych přání pro naší kamarádku Jitku Lansingovou, která včera slavila narozeniny, jestli tam máte Titanic.
1: A vy jste říkal, že voláte z Babic?
2: Babic, Užičan.
1: Jo, vidíte, Babic je taky několik. Tak myslíte, že bude už vzhůru po včerejší oslavě?
2: Zase bude vzhůru.
1: Jitka bude vzhůru.
2: Tak už jo.
1: Písnička je tady, takže taky se můžeme přidat, ne? Všechno dobré.
2: Samozřejmě.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.

hladina rovná jak stůl. Titanic, Titanic, na dno 2 míle a půl. Pastor žehná všem, co tady zbyli, rozhřešení i

0: Country počasí.
1: Blíží se 10. hodina, tak i sobota bude horká, což je pro někoho skvělá zpráva. Čekáme ještě teď ráno nebo dopoledne ojediněle přehánky, ale od dopoledne přehánek přibude a lokálně se vyskytnou bouřky ojediněle, pozor, i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Dnešní teploty 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36, na horách v 1000 metrech tam bude teplo kolem 23, v Beskydech až 29 a v Krušných horách kolem 18 stupňů. Slabý během dne místy mírný jihozápadní až západní vítr bude foukat.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: U víkendových zpráv vás vítá Tomáš Adamec. Řada důchodců byla až do konce loňského roku zvyklá, že jim informace o valorizaci důchodu chodily poštou. Letos se ale nedočkají. Pokud nepožádali Českou správu sociálního zabezpečení, aby jim dopis i nadále posílala, automaticky ho ve schránce nenajdou. Pražské letiště Václava Havla má dobrou zprávu pro cestující. Už nějakou dobu totiž testuje jednodušší nástup do letadla. Pokud se novinka osvědčí, cestující by u gateu mohli projít rychleji a bez zbytečného čekání. Stačí naskenovat palubní vstupenku a brána vás pustí dovnitř. Rychle, jednoduše a bez dalšího zdržování. O parkování v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
2: Nedostatečné parkovací možnosti mají v brněnské městské části Brno-Jih vyřešit staré i nové plochy čítající desítky nových míst. Městská část zrekonstruuje velké parkoviště na Švajgrově a vybuduje nové před koupalištěm Biotop. Řidiči zaparkují i v prodloužené kalové nebo podél stávajících silnic a po rozšíření má parkovací plocha pojmout 160 aut. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Tolik zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: A jsme v další hodině, tady je Country Radio, Tonda Bezrouk u mikrofonu a hrajeme na přání. Celý víkend vybíráte písničky vy a to je dobře, protože máte dobrou ruku, jako vždycky. SMSky 720 00 11 11 a voláte na 210 323 333. Krásné sobotní ránko, milé country. Tento měsíc 9.8. mám narozeniny a můj manžel den po mně, tak bych si přála zahrát písničku Báječnou ženskou. A zároveň pro všechny posluchače moc děkuje Jarka a posílá srdíčko. Prosím o zahrání písničky Amazonka pro všechny, kteří musí makat na opravě D1 a pro mého syna Oldu, který je tu se mnou v autě a pro Trepky a Káju a Maťulu do Bruntálu, díky, písničku posílá Venca, tak zdravíme Vencu do práce. A někdo na telefonu, kdo pak tam? Dobrý den.
2: Tady je ta z Brna, zdravím do Country Rádia, ahoj. Hele, v tomhle těch vedrech pro všechny zdravotníky, který mají plný ruce práce, český vandrovník od Kudinku.
1: Vandrovníka dáme, před zdravotníky smekáme, to je bez diskuze. Takže zdravotníci, ať mají co nejméně práce, to je jasné, protože tady ty dny jsou náročné prostě pro všechny. Je to tak?
2: Tak. A vandrovníka, když je tak pěkně, tak si jdem zavandrovat, jestli to jde teda.
1: Vandrovník je
2: to proti něčemu.
1: Vandrovník je luxusní. Měj se hezky, díky.
2: Taky ahoj,
1: mějte. Do Brna, ahoj.
2: Ahoj.

Country Radio je s vámi a hrajeme na přání, respektive vy hrajete na přání. No a těch SMSek je tady spousta, tak teď s nimi trochu pohneme. Takže hezké dopoledne všem do Country Radia. Chtěl bych písničku Starý kovboj. Moc děkuje Petr z Teplic, nadmetují. Dál budeme hrát Karla Plíhala, Ráda se miluje. A tahle by měla být pro kamaráda, je tady psáno v další části SMSky Honzu. Děkuje Milan z Prahy. A ještě jedna zpráva. Ahoj všem do rádia i všem posluchačům. Prosím, zahrajte pro radost Telegrafní cestu česky s Robertem Křesťanem. Díky, písničku posílám Míval.

0: Country rádiem na cestách.
1: Krátce po půl jedenácté jsou tu dopravní informace. Pozor, na D8 mezi 18. a 19. kilometrem ve směru na Prahu hlášena nespecifikovaná překážka na vozovce a pozor také na D10, 56. kilometr ve směru Turnov. I tady pozor, je předmět na vozovce. Projíždějte opatrně. A pokračujeme dopravními nehodami. Je hlášena u Jeníkova na Chrudimsku na silnici 343. Další nehoda je hlášena za zatáčkou na silnici 23 u Ostrovačic Brno venkov. Nehoda je také na silnici 16, tady je to na rovince u Úlibic na Jičínsku. A ještě počítejte s dopravní nehodou na silnici 310 v obci Lukavice, to je okres Ústí nad Orlicí. Jezděte opatrně, ať dobře dojedete. Šťastnou cestu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
2: Tentokrát si poslechneme album Milana Ády Po pěšinách snů.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.
3: Víkend písniček na přání na Country Radio.

0: Tady je Country Radio a těším se na další písničky, které vybíráte. Tak kdo nám píše? Jirka z Chomutova prosí o písničku od Lenky Filipové Zamilovaná pro Klárku Kouřilovou a pro všechny zamilované. Píše nám taky Jarmila, pěkný den, prosílám vaším prostřednictvím nádhernou písničku Modrá zem od Petra Reska. Poletí k muži, ano, který jediný mi porozuměl, tak je tady napsáno. Sázava byla krásná, to píše tedy Jarmila. A na telefonu je kdo pak? Dobrý den.
1: Dobrý den, Toničku, tady je Jarka. Nezlobte se, že volám takhle, ale já peču koláče, takže já můžu jenom takhle rychle.
0: Jo, mezi úkonama, ano.
1: No, už to mám v troubě, tak můžu s váma mluvit. Tak já bych si přála písničku od Johnnyho Cashe.
0: Schválně.
1: Mám to pro vnučku, která žila 18 let v Colorado Springs a ta písnička je přesně o tom, ale ona teď studuje ve Washingtonu, bude mít 25. narozeniny.
0: No,
1: takže
0: krásný.
1: Je to pro tu Evelínku.
0: No a vy to jí budete posílat nějak poštou do toho Washingtonu, nebo jak
1: ne,
0: to?
1: Ne, já s ní budu ještě odpoledne mluvit. My budeme telefonovat, takže já jí to řeknu. Já jí, koláče, ty s ním vnuk, ten přijde odpoledne, takže
0: jo,
1: to mám takhle rozdělený.
0: Jo, takže ona nebude mít z koláčů nic vůbec.
1: Ne, tato bude jenom jí to povíme.
0: O tom řeknete, jak to voní. To jste dobrá.
1: Ale ještě vám jenom řeknu jednu větu, že tahle Evelínka, tý bude 25 let a byla vybrána do programu výzkumu mozku.
0: No. No, tak tam by potřebovala cukry taky hodně, tak to pošlete ty koláče. Ale my taky, tak nám taky můžete poslat. Tak dobře,
1: no,
0: mějte se hezky.
1: Peču boruskový
0: no,
1: a jahodový se žmolenkou.
0: No jo, se žmolenkou, to je úplně
1: já vám
0: nejlepší.
1: Já mám chuť do toho, do rádia, jo?
0: Díky a mějte se krásně.
1: Vy taky, děkuju moc, Soničku, mějte se hezky.

0: Tady je Country Radio. Ano, děkuju za váš výběr. I v této hodině se vám to povedlo. Je potřeba říct, právě hrajete, vybíráte písničky, které třeba nezní tak často z éteru, teda to říkám já, pro mě, já to tak cítím, tak to vnímám. A píše Lenka, zahrajte, dobrý den, teda píše, zahrajte Modřínu háj. Už dlouho jsem ji neslyšela, tak doufám, že potěšíme Lenku. Tak bude hrát tato písnička ještě do 11. hodiny. A protože bliká telefon, tak beru sluchátko, Country Radio, dobrý den, kdo pak tam? Halo, halo, halo. Teda blikalo sluchátko, blikal telefon, tak ještě jedna šance. Country Radio, dobrý den, slyšíme se, neslyšíme se.
1: Krásný den, tady Aleno z Jihlavy.
0: Aleno, dobrý den, tak čím pak nás obveselíte, jakou vyberete písničku?
1: No, můj přítel se jmenuje Tonda, stejně jako vy. Máme kocourka Ferdu.
0: Ano.
1: A protože já budu mít teďka v srpnu narozeniny a kocourek v září, tak bych chtěla od Honzy vyčítala vracacího se kocoura.
0: Je, to jste úplně, to jste perfektně dala s příběhem. Máte v podstatě úplně krásně písničku s propojenou. Honza vyčítal je skvělej. Musím teda říct samozřejmě taky, že jmény jste obklopena skvělými.
1: Ano.
0: Včetně kocoura. Takže posílám vám to rád do Jihlavy. Do Jihlavy jste říkala.
1: Ano, do Jihlavy.
0: Tak jo, mějte se hezky, díky, nashledanou.
1: Taky, krásný den, nashledanou.
2: Starý farmář Johnson měl velký trápení s tím kocourem žuťákem, co chodil k stavení. Od rána až do večera samý trampoty a moc ho žralo, že mu kocour chcával na boty. Nejdřív doufal, že se kocour časem zatoulá. Dal ho paní, co má ráda v troubě kocoura. Věřil, že snad konečně

0: den se splet.
1: Strašný hrůze, co zaskočou, ještě na tropí. Dal Kukovi dolar, ať ho v pikli utopí. Byl z toho však nakonec jen převrženej čun. Za dva týdny kluka teprv vylovili zvln.

0: Antri počasí.
1: No a v tom dopoledním bloku nás čeká ještě jedna hodina písniček na přání, teď ale počasí, minutu před 11. hodinou. Dnes bude oblačno až zataženo a přechodně i polojasno a od dopoledne nebo v průběhu dopoledne čekejme přehánky, sem tam i bouřky ojediněle i silné, varují meteorologové. Až k večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36, no a na horách bude teplo v 1000 metrech kolem 23 stupňů, v Beskydech až 29. Krušné hory kolem 18. Foukat dnes bude slabý vítr.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio.
4: Včera jsem se vrátil.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička v okrese Vsetín. Vystoupí tam Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Opět to bude festival plný hvězd a milých setkání. Texmeni hrají v Mladé Boleslavi v sobotu 8. srpna od 19 hodin na Michalovické Putně. Jako host tam vystoupí Nové struny. A ještě nás čeká chřibské country léto. A to v sobotu 8. srpna od 17 hodin na koupališti Chřibská v okrese Děčín. Na tradičním letním hudebním setkání letos vystoupí Kliďánko, Žab Band, Blackout Bluegrass Band a Grey Smoke. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: No a jak říkají sportovci, tak určitě dobrých zpráv není nikdy dost a dobrá zpráva je bezesporu ta, že celý víkend je před námi, protože je teprve sobotní a záleží, jak to vezmeme. Třeba ráno pro někoho, někdo už má dopoledne sobotní, v každém případě celý den je před námi, kdy budeme hrát na přání a zítra pochopitelně taky je první víkend v měsíci, takže muziku vybíráte vy. U mikrofonu Tonda Bezrouk, zdravím vás tedy v další hodině vysílací. Je krátce po 11. No a další písničky budou jaké? Co vybíráte? Moc zdravím. Super, rádio je tu psáno. Mohl bych požádat Mezi horami, myslím, že od Čechomoru pro krásný víkend všem. Díky, Standa Soptík napsal. Dobrý den, prosím o písničku Paní má se má. Pro vás do studia děkuju. Pro všechny, co poslouchají Country Radio. S pozdravem Martin Šafránek, Oldřichov, Uduchcova je tady podepsaný, takže zahrajeme taky. A někdo je na telefonu. Kdo pak tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pepa z Vládní čtvrti.
1: Dobrý den, Pepo. Z jaké čtvrti? Z Vládní?
2: Z Vládní, no.
1: Z Vládní čtvrti. Počkejte, no kde je taková čtvrt? Bude v Brně někde.
2: Ne, to je na severu.
1: Jo.
2: Dobře. Na půl cestu mezi Ústím a Litoměřicema.
1: No vidíte, jak jste vtipný.
2: Chtěl jsem... Když jste hráli Blažka 1, tak byste mohli zahrát Blažka 2.
1: Jasně, Pavel Dobeš Blažek 2 a toho si ani nevybavím, tak si ho rád poslechnu s váma.
2: Jo, dobré.
1: Někoho pozdravíte, pošlete písničku?
2: No, posílám jí dceři Kristýnce do Opavy.
1: Jejda to, ale jste daleko od sebe teda, co? S dcerou.
2: To jsme daleko, no.
1: A co pak jí tam zaválo do Ostravy, nebo obráceně to bylo?
2: Já nevím. Dělala tam v školu v Ostravě.
1: A už tam zůstala?
2: Už tam zůstala.
1: No, tak ono tam je taky hezky, ale je to teda z ruky, takže když se za ní vydáte, tak jedete kolik? 3 hodiny, 4?
2: No, 4 hodiny, no.
1: No, tak to je daleko, no ale jsou větší vzdálenosti, třeba v té Americe.
2: To jsou.
1: Takže tak, dobře, tak snad vás poslouchá, doufám, že vás teda uslyší. Tak mějte se hezky, díky za telefon, mějte se krásně.
2: Taky se mějte, ahoj.
3: Zima jak spíňa, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včel ho potkám, na kuřím rynku odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku? Už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu západní značky a hlásil se ku mně tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu na jednu kolu na 14 pět. Že prý co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není a doma by u...

0: No, o my se máme, můžeme říct. Taková hezká písnička od Tomáše Linky na Country Rádiu. A pokračujeme v těch napřání, v těch, které vybíráte vy. Takže připomenu, vybíráte je na čísle pro SMSky 720 00 11 11 anebo voláte 210 323 333. Píše Zdeněk z Brna, prosím, šlo by zahrát Slavíky z Madridu. Díky, sedíme teď ve stínu. Zarýmoval Zdeněk, zahrajeme jasně. Ahoj, prosím písničku Rybářská balada od Asonance. Díky, pěkný den, Marie, samozřejmě Asonanci taky. Zahrajeme, neboť ta ti sbírají síly na velké vystoupení na Konopišti, musím tady povědět v té souvislosti 12. září od 16 hodin na Konopišti s dalšími hosty i Sara Marien, takže to bude velký koncert, takže v této souvislosti teda připomínám. Tak, budeme hrát, ale někdo je taky na telefonu, kdo pak tam, Country Radio. Dobrý den.
1: Dobrý den, vy, Honza z Jihlavy.
0: Dobrý den, Honzo.
1: Těžkej šlapák.
0: Dobře, určitě, jo.
1: Tak jo, moc děkuju a jsem rád, že jsem se zavolal.
0: No, to máte... Jsem chtěl říct, to máte teď v hlavě, vidíte, kvůli té dopravě, takový...
1: Jo.
0: Takový těžký šlapák přes město. Je to trochu tak?
1: Jo.
0: Skočil jsem vám do řeči, chtěl jste někoho pozdravit?
1: Ne, to prostě pro všechny posluchači, protože ta písnička je pěkná. A no, hlavně jsem rád, že jsem se dovolal a přeju pěkný vysílání a hlavně zdraví a slouží všem, kdo slyší a hlavně vám, Toníku.
0: Je, děkuju vám moc, díky, to jste mě radost udělal. Mějte se hezky v hlavě.
1: Taky se mějte hezky, naschledanou, naschle.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu potvíky, poslouchat slavíky, zpívat si s ním.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Doprava krátce po půl dvanácté, D1, pozor na 9,5 kilometru ve směru na Prahu, je tady nehoda, tvoří překážku, 2 osobní vozidla, projíždějte opatrně. D10, 7 kilometr ve směru na Prahu, tady je hlášený předmět na vozovce, víko, respektive poklop od kanálu, takže opatrně tady. A na Štěrboholské spojce na úrovni čerpací stanice 2 osobní vozidla, takže i tady projíždějte opatrně. A pokračujeme, další nehoda je na silnici 152 u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Nehoda je taky hlášena na silnici první třídy číslo 3 u Mirošovic, Praha Východ. Je to v podstatě hned za sjezdem. Za sjezdem z dálnice. Nehoda je také na silnici 56 v Ludgeřovicích na Opavsku, tady je to hlavní tah, frekventovaný, opatrně tady. A ještě dejte pozor na 55 u Břeclavy, i tady je dopravní nehoda. Co se týká železnice, vybírám alespoň 3 výluky Brno-Ivančice, dále Rybník Linz, anebo Nymburk Mladá Boleslav, tady je náhradní autobusová doprava. Dobře, dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio.
4: Po těžkém dnu a po starostech povězte své lásce.
5: Odpočiň si, Sára.
4: A dostanete kouzel.

0: odpočíňte si s námi.
1: Dřímej, kamaráde, dřímej.
2: Ať tě country pohladí.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Radio.
3: Víkend písniček na přání na Country Radio.

0: Na Country Rádiu hrajeme na přání. Spousta SMSek je tady, takže vybírám další z nich. Píše nám Miloš z Oseka u Hořovic. Prosím o zahrání písničky od Mirka Palečka Fialka. Písničku posílám do Tachova, Blance a Pepovi. A Iva z Prahy by taky chtěla Mirka Palečka, tak snad potěšíme i ji. Budeme hrát taky Romanovi, který píše o jezero Býtovské pro babičku Blanku. To je další SMSka. No a taky telefon v této chvíli. Kdo pak tam? Country Radio. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady David. Zdravím vás, Toníku.
0: Zdravím tě, Davide, ahoj.
1: Hnedka na poprvý pokus jsem se dovolal.
0: No, to je právě neuvěřitelný. Někdo řekne, že jsem volá několik měsíců a ty jsi to trefil hned, takže super.
1: Já bych si přál písničku, bylo by to jenom pro vás do studia, řidič ten tvrdý chleba má.
0: A to by šlo. Neboť já jsem řidič, ty ještě řidič nejsi, že?
1: Bohužel.
0: Od kolika se může řídit?
1: Od 18.
0: Přesně, plus minus, to víš, že jo? No. Takže to se tě ještě netýká.
1: Bohužel ne.
0: A už teda se ti to bude týkat za pár let?
1: No jo, asi jo.
0: Za jak dlouho?
1: Za 5, je mi 13.
0: No tak nebo na motorku bys mohl řídit ještě dřív.
1: No jo, to jo.
0: Ale motorka je nebezpečná.
1: Jo, ale auto je bezpečnější než motorka, to je jasný.
0: No, musím člověk mít 5 pohromadě.
1: No jo, a je u vás taky tak vedro?
0: No, jako v Praze nebo v rádiu?
1: V Praze, jak jste u vás byla bouřka?
0: Já moc nevidím ven, ale Davide, děkuju za dotaz, ale musím říct, že včera a předevčírem to bylo strašnější. Dneska je to trochu lepší, Davide. Jo?
1: Jo.
0: A ty si voláš odkud?
1: Kemp Sedmi Horky.
0: Je, tam je hezky. No tak to je jeden z nejhezčích kempů, to je super. No. Tak se tam mějí moc... Ano?
1: Bohužel tady moc jako pršelo tady, ale bouřka není, no.
0: Není bouřka, tak hezký koupání přeju do Sedmi Horek. Měj se hezky, čau.
1: Hezky, čau.
2: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

Tyč, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, pe.

0: Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším na dálnici.
1: Kněžná fialinko,

0: Hrajeme na přání na Country Rádiu. Dnes odpoledne se na vás těší kolegyně Jitka, takže Tonda Bezruk vám přeje hezký poslech, dobrou ruku při výběru písniček na přání nejenom dneska, ale i zítra, protože dnes je naštěstí teprve sobota a navíc ještě ráno nebo dopoledne. Tak ale komu ještě zahrajeme v tom dopoledním bloku? Petr z Prahy píše, prosil bych písničku Bát se nemusíš od Pacifiku a bude to pro kamarádku Janu, takže vyhovíme Petrovi. Vlasta z UL je tu napsáno, by si přála zahrát písničku Náš vůz od Fešáků pro všechny, kterým se líbí. A zdravím někoho na telefonu, koho? Halo, halo?
1: Ahoj, ahoj, tady Řina z Tábora, sice teď jsem na chalupě u Sedlčan, vichr je tady jako blázen.
0: No slyším trochu, a žena nebo růžena nebo božena?
1: Jiřina.
0: Jo, Jiřina, tak pardon. Tak Jiřino, vichr jako blázen, no tak jasně, no, to je ten pověstný vichr z hor.
1: No, takže písničku bych chtěla, chlap, co tady chybí, vzpomínka na všechny, co už tady s námi nemůžou být, jo, protože teď jsem měla takový blbý období.
0: Jo, takže nechť se to všechno v dobré obrací, nechť to ten vítr z hor i tak trochu odvane.
1: Jo, děkuju
0: protože
1: moc.
0: Každý má takové období lepší, horší, tak se to různě
1: jasně
0: střídá. Takže na Táborsko zdravíme, posíláme. Měj se moc hezky, hezký víkend samozřejmě teda. A písnička je tady skvělá. Tak jo?
1: Jo, děkuju. Ahoj, čau.
0: Ahoj.
1: Čau.
0: Chlap.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: Antri počasí.
1: Odpoledne a k večeru bude srážek ubývat a teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů. Na západě Čech bude o něco chladněji, naopak na jihovýchodě Moravy nejtepleji až 36 stupňů, na horách přes 20 stupňů, v Beskydech až 29. Vát bude dneska jenom slabý vítr.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala.
3: Zuzi, Zuzi, Zuzi, Zuzano.
2: Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Jenom, jak se jmenovala? Ona měla na sobě jenom takovou lehonkou bluzičku a pak ve vrbičkách. No, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
4: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
2: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
4: Zuzano.
2: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Pandemie obezity se netýká jen lidí, přibývá také psů s nadváhou. Podle odhadu je tlustý každý druhý pes. Odborníci upozorňují, že jejich kondice často kopíruje životní styl majitelů. Jinými slovy, ke kilům navíc je mnohdy dovedeme sami. K hlavním příčinám psí obezity patří nedostatek pohybu i kastrace. A také až moc velké množství jídla a pamlsků. Zvířata pak mají problém například s oběhovým systémem nebo s klouby. Pokud se nudíte, kupte si medvídka Mývala. A vlastně není potřeba za něj platit, běhá totiž po našich lesích. Na stopě je mu savana.
2: Fotopast potvrdila výskyt invazního mývala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkkýše. Zpráva o tom informovala na Facebooku. Odlov mají podle zprávy dobrovolně na starost myslivci, koncepční řešení ale dosud neexistuje. Luděk Savana, Urbánek, Břeclav.
1: Pozor si dávejte na klíšťata nejen v lese, ale třeba i v Praze.
3: I v hlavním městě bychom se měli mít před klíšťaty na pozoru. Data hovoří jasně. Zatímco loni bylo za první půl rok v Praze a ve středních Čechách zaznamenáno 13 případů encefalitidy a 148 případů lymské boreliózy, tak letos od ledna do června už lékaři diagnostikovali 24 klíšťových encefalitid a 1305 případů lymské boreliózy. Připomeňme, že před klíšťovou encefalitidou je možné se chránit očkováním. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adam.
0: Polední siesta, tentokrát v rytmu kolejí a mírně zahalená v kouři vlaků.

jenom tak od spola vyvrácenou tabulí. Tam nápis dávno sloupal čas,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jsem poblíž hranic koleje se klikatí, osamělý drážní domek stojí

Ten chlápek, ten už tu jednou jel, na jeho písně vzpomínám. Nyk vlastně vůbec neodjel a snad jsem to já sám. A to je country, to mám rád, hřívy koní.

0: Polední siesta, tentokrát v rytmu kolejí a mírně zahalená v kouři vlaků. Country Radio.
1: Jezdili jsme ve dvojici já a starý dobrý Jim. Co to bylo za stanici, kde jsem se dal dohromady s ním? Státy projeli jsme spolu, starý Jim mi dával školu, uměl s životem se prát. Měl ve svojí šedý hlavě vše, co musí správně obou znát. Všichni brzdaři nás znali,

hluk jsem brečel, když jsem viděl Čimovu tvář bledou. Na kolích zůstal ležet, na kolích, které měl tak rád. Pro mě život náhle skončil, zapomněl jsem, že jsem

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Připraveny jsou sobotní zprávy a s nimi i Tomáš Adamec. Češi se zhoršili ve zdravotní prevenci. Podle nejnovějšího průzkumu více než třetina lidí za poslední rok odložila návštěvu praktického lékaře, tedy screeningu, který odhaduje rakovinu nebo třeba i řešení akutních obtíží. Hlavním důvodem byly údajně pracovní povinnosti. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje bonusový systém. Za dodržování prevence by lidé měli dostávat peníze. Vody je málo, i v Brně. Tady je savana.
2: S vodou to nebylo dobré už v loni. Zásoby vody pro Brno loni kvůli nízkému srážkovému úhrnu se trvale klesaly. V prameništi u Březové nad Svitavou se hladiny podzemních vod blížily k mezním hodnotám a konečná úroveň hladiny vrtu byla téměř o 4 metry níže než o rok dřív. Až do podzimu, než se snížily teploty, klesala také hladina Vírské nádrže, odkud Brno taktéž čerpá pitnou vodu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Krkonoše budou mít další atrakci.
3: Krkonoše se dočkají další bobové dráhy. Se svými 1674 metry se bude jednat o nejdelší bobovku v našich nejvyšších horách. První pasažéři se na dráze svezou 1. srpna. Převýšení dráhy bude 251 metrů a vozíky na ní budou dosahovat rychlosti až 40 km za hodinu. Součástí jsou zatáčky, terénní vlny a také výhledy na okolní horskou krajinu. Honza Navrátil, Krkonoše.
1: Tolik sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Mirek Hofman, Greenhorni, žlutá kytka, kterou podáváme takhle na úvod odpoledního vysílání na Country Rádiu. Je 13 hodin 7 minut, zdraví vás Jitka a tak vám přeju hezké první srpnové odpoledne. Děkujeme, že vám tam někde v kuchyni, v telefonu nebo ve sluchátkách zní Country Rádio, jako vždycky s písničkami, které máte rádi. Ale dnes to bude ještě lepší, tento víkend totiž můžete slyšet písničky, které nejen, že máte rádi, ale vůbec nejraději. Máme totiž víkend písniček na přání jako každý první víkend v měsíci. A to znamená, že vlastně víceméně vše je ve vaší režii, co se týče hudby. Budete moci volat na číslo 210 323 333 nebo využijte SMS bránu číslo 720 00 11 11. Tam napište, jakou písničku byste si přáli, pokud ji tady mám, moc ráda zahraju. A nebo pište na studio zavináč countryradio.cz jako Jana z Liberce, která objednává tady první písničku dnešní odpoledne na přání Kočky a Neres. Hezké odpoledne.

0: Nerez, kočky a Zuzana Navarová jako první ze splněných přání dnešní odpoledne na Country Rádiu v rámci tedy víkendu písniček na vaše přání. Ahoj, prosím, pro babičku Don Diego, jedeme na Moravu, tak pro zlepšení nálady díky od Verči. Dobře, milé Country Rádio, prosím, zahrajte Chlebíčky od bratrů Nedvědů. Milé Country Rádio, prosím, zahrajte písničku s úžasnou atmosférou od Boba Dylana s názvem Lily of the West. Poznala jsem ji právě díky vašemu rádiu, tedy Country Rádiu. Moc děkuju, věrná posluchačka Eva. Tak toho si ceníme, písnička za chvilinku. No a zvedáme telefon. Country Rádio, dobrý den.
1: Haló, ahoj.
0: Haló?
1: Haló, tady Milen.
0: Mileno, jakou písničku? Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, no jak víš, ten nejkrásnější duet, který najdeš a pro všechny. Teď to víš.
0: Dobře, nějak ti trošku hapruje signál, tak proto jsme neslyšeli. Vyber nějaký duet a tobě hezké odpoledne. Ahoj.
1: Tobě taky, děkuju. Ahoj.
0: Posloucháte Country Radio a písničky na přání.

čtvrtku, ty zpátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem jen

vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne, šťastnou cestu, za chvilinku další písnička na vaše přání na Country rádiu. Teď jedno upozornění, komunikace číslo 22 Cehnice, okres Strakonice, tam došlo k nehodě. To znamená, že tam je překážka na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností. Praha MHD z důvodu údržby tramvajové trati dochází zítra, nebo dojde zítra v neděli 2. srpna mezi 9. a 18. hodinou ke krátkodobému přerušení provozu tramvají v úseku Jiráskova náměstí Staroměstská v obou směrech.
2: Country Radio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle,

0: No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Každý má své touhy.
2: Kdybych já byl kovářem.
1: Někdo ví, jak si je vyplnit.
3: Vím, že cestou tou někam musí dále jít.
1: A tak se vydá na cestu po kolejích, po kamení a hlavně na vlnách Country Rádia. My vás potěšíme, my vás roztančíme, my jsme tu pro vás. Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.
4: Country Radio.
5: Přistihl jsem se, jak si dávám pátý kafe. V jeden den to nemůže být zdravý.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne s písničkami, které máte nejraději a které si objednáváte a které si voláte. Pěkné odpoledne, milé Country Rádio. Ráda bych si poslechla píseň na pianistu Nestřílej. Děkuju, Vanda, za chvilinku. Pro dobrou pohodu všem prosíme písničku zřejmě od Bílého tesáka Můj trak. Pro kamarády z Osad Pátý den, Hovnivár, Jezevci, Skaláci, Výhři a další z Vysočiny, zdraví Fuxa a Dítka. Za chvilinku zvedám telefon, přeju pěkné odpoledne a ptám se, jakáže písnička by vám udělala radost.
2: Ahoj, Jitko, prosím písničku Zachraňte koně.
1: Zachraňte, dobře, bude pro někoho?
2: Jo, pro všechny amuzeňáky a hlavně pro mé dva nejskvělejší rodiče a hromadu mých kamarádů.
1: Dobře, už to jede, už se to sype.
2: Díky.
1: Hezký den, ahoj.
2: Ahoj.

Další splněné hudební přání za námi, další před námi na Country Radio. Prosím, zahrajte jakoukoliv písničku pro manžela Jindru za krásnou dovolenou od kapely Vehyba. Moc děkuju, Markéta.

0: Posloucháte Country Radio.
1: Máme víkend písniček na přání. Moc zdraví, Mítko. Prosím o píseň Příliš brzy od kapely Tři vykřičníky z letošní soutěže Talent Country Radia. Děkuju, přeju všem pohodový víkend. Věra z Litomyšle. Zahrajte prosím písničku Bobeš Karambol od Tomáše Linky pro všechny, kteří poslouchají Super Country Radio. Váš stálý posluchač Martin z Oldřichova u Duchcova. Děkujeme.

0: Tantry počasí.
1: Zítra neděle 2. srpna, čekejte méně srážek a mírnější teploty, prostě den jako lusk. Očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo, ojedněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 26 až 31, na horách kolem 21 a povane slabý severovýchodní vítr. Už tribu.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Country festival Starý dobrý Western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička v okrese Vsetín. Vystoupí tam Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Opět to bude festival plný hvězd a milých setkání. Texmeni hrají v Mladé Boleslavi v sobotu 8. srpna od 19 hodin na Michalovické Putně. Jako host tam vystoupí Nové struny. A ještě nás čeká chřibské country léto. A to v sobotu 8. srpna od 17 hodin na koupališti Chřibská v okrese Děčín. Na tradičním letním hudebním setkání letos vystoupí Kliďánko, Žab Band, Blackout Bluegrass Band a Grey Smoke. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda mráz. Vletí k vám okna něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

pálil archív svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělal.

0: co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a cítí, že jaro nedělá.
1: Dobré odpoledne. Je tady první víkend v měsíci, je 1. srpna a to znamená na Country Radio, že vybíráte muziku vy. Je tady píseň, nebo respektuje víkend, písniček na vaše přání. Můžete volat na 210 323 333 nebo psát na SMS bránu, jakou písničku bych měla vybrat. Číslo je 720 00 1111 nebo na mail studio@countryradio.cz. Posluchač Jirka by chtěl Jiřího Šmicra, písničku Kaluš, dobře, už ji mám nachystanou za chvilinku. Ahoj Jitko, v tomhle vedru jsem ještě ke všemu rozpálený touhou. Nemáš proti tomu nějakou písničku? Děkuju, Mirek Kladno. No jo, když my nevíme, ale po čem touhou, že jo? Tak já něco vyberu, nějak se s tím tady popasuju. Teď zvedám telefon, Country Radio písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, Jituško, tady Stáňa. Stáňa. Dneska hráli tvoji vstřenku, tak mám prozbu, no. Ten štrůdl od vyčítala.
1: Jo, táhnu se, jak to je.
2: No, Dolní Královice tam jsou a my jsme tam stanovali s rodičem, tak bych chtěla to zahrát jako vzpomínku.
1: Už začínáme táhnout těsto štrůdlu.
2: Děkuji, Jituško, hezkou službu,
1: Taky hezký poslech, Stáňo, naslyšenou hezkou vzpomínku.

0: nedokončený. A než si pod ním rozložím svůj byt, chtěl bych starý půd nálevní a věže kostelní pro dnešní večer z vody vylovit.
1: Ty víš dobře, želivko,

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, pro písničku na přání si taky můžete zavolat. Prosím, zahrajte Pojďme se napít pro mé tři dcerky, pro Sábu, Klárku a Domču, a tato umí zaspívat celé, moc vám děkuju. Váš věrný posluchač a člen country klubu nebo country rádia Michal. Tak děvčata a Michale, za chvilinku. Prosím o písničku Elektrikářská od Vlaku na Dobříš, na dobrou cestu na dovolenou. Děkuju, Hanka. Tak Hanko, za chvilku. Hlavně dobře dojeďte, užijte si dovolenou. Zvedám telefon, country rádio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan Urban.
1: Ano, jakou písničku byste, Milane, chtěl? Halo? No halo? Tak Milan si to zatím rozmyslí a my si dáme Elektrikářskou od Vlaku.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Na pondělí si připravte kufírky, zbalte si spodní prádlo, ponožky a trošku těch lehkých svršků.
3: Vyrazíme totiž na výpravu s Krištofem Kolumbem.
2: Právě tento mořeplavec v pondělí vyplouvá z jeho španělského přístavu Palos de la Frontera na svoji první objevitelskou výpravu.
3: Vraťte se s námi v čase a vydejte se na strasti plnou výpravu plnou dobrodružství. Vyplouváme v pondělí ráno v 6.
2: Těší se na vás hlavní kapitánka Kačka.
3: A plavčík Vláďa.
2: Ahoj!
4: Country Radio.
5: Víkend písniček na přání na Country Radio.

Pěkné odpoledne. Hanka Zavířová by si chtěla udělat radost písničkou Marsias a Apollon. Tak máme podobný vkus, Hanko. Moc ráda zahraju, hezké odpoledne. Tady víkend písniček na přání na Country Radio.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, o písničku si můžete také zavolat. Kdo pak se dovolal, hezkou sobotu, dobrý den. Čím tu sobotu vylepšíme?
2: Ahoj, Jitko, tady Jirka Klatovi.
1: Ahoj, Jirko, co jsi vybral?
2: Já bych vybral od Chrise Christophersona Sunday Morning Coming Down.
1: Dobře, za chvilinku. Díky.
2: Jo, taky děkuju.
1: Ahoj. Ahoj. Prosím, milé Kanty Rádio, zahrajte Strážce údolí vlků, děkuju Jirka. Ahoj Jitko, zdravím a ráda bych všem ouškám na vlnách poslala písničku Za řekou snů pro potěšení. Pohodový den všem, Iva, díky.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: stát.
1: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
2: A teď krásný vzkaz, ke kterému není potřeba nic dodávat. Irenko, posílám ti tuto písničku jako díky za těch 45 let spolu. Je to písnička Ostrov proudu dní s Petrem Kocmanem a Lucí Vondráčkovou. Děkuju za vše. Ondra. Ondřej.

0: To je dnes krásně. Prostě léto, jak má být. Uvaříme čaj, něco zakousneme a razíme dál.
1: Tak to je country léto. Country počasí.
2: Zítra je neděle, 2. srpna, má být méně srážek a taky mírnější teploty než dnes. Má být oblačno až polojasno, na Moravě ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo, ojediněle přehánky, zejména na horách. Teploty zítra 26 až 31, na horách 21 a povane slabý mírný severovýchodní vítr.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
4: Když spustí housle za Cajun.
1: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
5: Moon and all your splendor, no only my heart.
1: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif už líně prdlku volá hlí vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Dobré odpoledne, je 1. srpna a to znamená, že je první víkend v měsíci srpnu a to znamená, že máme víkend písniček na přání. Můžete volat na číslo 210 323 333 a nebo potom psát SMS-ku na SMS bránu s číslem 720 00 11 11 a nebo na mail studio@countryradio.cz. Hrajeme tedy písničky, které máte rádi, ale tento víkend, které máte asi nejraději, prostě jsou blízké uchu a srdci vašemu. Dobrý den, Jitko, prosím od Michala Tučného písničku Já budu žít na věky pro všechny, kteří smutní za své blízké, jako já za strejdu, který odešel včera. No a my smutníci si řekneme prostě, už jsou v elitní a bezva společnosti. Děkuju ze srdce, Eva. Tak, Evičko, zdravím. Děkuju moc za hezký pozdrav taky. Zdravím všechny zlatokopy, zlatokopky i zlatokopčata, kteří se dnes účastní rýžování z řeky na Otavě. Zahrajte jim prosím nějakou písničku, díky komo. A ještě vezmeme někoho do party po telefonu, Country Radio písničky, dobrý den.
1: Ahoj, Tuška, tady je Lída.
0: Ahoj, Lído, co dáme?
1: Já bych chtěla něco, já to nechám na tobě. Včerejším narozeninám.
0: Aha, včera jsi měla narozeniny, nechápu to dobře. Dobře, tak já vyberu něco, co srdce potěší a přeju hlavně hodně zdraví a všechno nejlepší, jo?
1: Děkuju.
0: Tak za chvilinku. Ahoj zatím.
1: Ahoj.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, o písničku na přání si můžete taky zavolat. Zvedám telefon, přeju hezkou sobotu, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana.
1: Ano.
2: Já bych prosila zahrát písničku od St. Johnnyho.
1: Ano.
2: 25 minut zbývá jen.
1: Dobře, bude pro někoho?
2: No, bude pro všechny jeho fanoušky.
1: Dobře, najdu, zahraju, hezkou sobotu, naslyšenou.
2: Taky, díky moc, naschle.
1: Milé Country Radio, prosím o Šneka od Petra Liftnera. Děkuju moc, Helenka. Dobrý den, prosím zahrajte mému milovanému manželovi k jeho 65. narozeninám písničku Kill Kelly. Vše nejlepší, hodně, hodně zdraví přeje manželka Iveta. Taky se připojeme, hlavně to zdravíčko. Milí v Country Radio, prosím od Brontosauru 7 krásku pro všechny. Moc děkuju, Vlasta.

0: Posloucháte Country Radio.
1: V Kilkelly říjen 1840

0: Snack, tak to byla písnička na přání na Country Radio od Petra Liftnera. Tak, kdo bude dál? Prosím, zahrajte něco od Červánku pro mého manžela Otu, pro Radost, zahraju moc ráda. Prosím, mohli byste zahrát písničku Dálnice, Zdravý Jirka z Českých Budějovic. Prosím, zahrajte duet Willyho Nelsona a Julia Iglesiase. K narozeninám, zřejmě mým narozeninám, Míla. Všechno nejlepší, Mílo, za chvilku písnička. Kdo pak se dovolal do písniček na přání Country Radio? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady starý kocour Bruno Stachova z Českého západu.
0: Dobře.
1: A já bych poprosil, jestli by se mohli zahrát Brigu Ariel.
0: Ano.
1: Písničku. A to pro stálou posádku, všechny bývalé, současné i budoucí kadety, který drbali palubu na brize La Grace, která pluje pod českou vlajkou a zelením kapitána Dvorského.
0: Tak to bylo úžasné věnování. Jak jste jmenoval tu písničku, prosím, ještě jednou?
1: Briga Ariel.
0: Nemám.
1: Nemáte, moje briga má jméno Ariel.
0: Nemám. To ona se asi bude jmenovat jinak.
1: No, je možné. Tak nějakou jinou v lodi.
0: Já ještě zapátrám. Každopádně vás všechny zdravím. A hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Ahojtko, prosím, v písničkách na přání tady po celý víkend zahrát od Rangers píseň Ave Dies. Dlouho jsem ji neslyšela, moc děkuju, Lída z Berouna. Tak za chvilinku, milé Kanté Radio, vracíme se po 14 dnech od dědy a babičky z jižních Čech. Byla to krásná dovolená a pokud by to šlo, prosím o zahrání písničky od Glena Hansharda a Markéty Irglové Fallen Slowly. Moc děkujeme a všem krásné letní dny. Zdraví vrchlabáci Dana a Jára.

0: Country počasí.
1: Jak bude zítra, tedy v neděli 2. srpna, má být méně srážek a mírnější teploty než dnes. Očekáváme oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Teploty zítra 26 až 31, na horách kolem 21 a povone slabý mírný severovýchodní vítr.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní country rádiu. A jsme úplně v pohodě.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: čekáš zas, kdy pojedou. Pojedou, pojedou, pojedou.
1: Je první víkend v měsíci, 1. září, a to znamená, že máme víkend plný písniček na vaše přání. Milá Jitko, prosím o písničku od Pavla Bobka a Katky Garcia, Mé září. Písnička bude pro mého Ivana, který obětavě řídí celou cestu z Rakouska. Děkuji, Jitka. Dobře, dojďte, písnička za chvilinku. Nej, rádio, milé country rádio, jsme na Strubu Oregon, tak nám zahrajte Oregon od Pacifiku díky Mary Betty Hřib. Za chvilinku. Tak teď jsem chtěla zvednout telefon a ona... Jo, je tady. Dobrý den, Country Radio písničky.
2: Dobrý den, prosím vás pěkně, můžete mi zahrát od Jaromíra Majera Hospůdku.
1: Vím. Najdu za chvilinku, jo? Hezkou
2: Děkuju,
1: sobotu, naslyšenou.
2: Děkuju, hezký den, naschanou.
3: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
4: Touha žít, touha žít.
3: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
4: Touha žít, touha žít.
3: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde.

0: Dobré odpoledne, hrajeme na vaše přání jako každý první víkend v měsíci na Country Rádiu. Zvedám telefon, jaké je vaše přání hudební, dobrý den.
1: Ahoj Tuško, tady Jana. Dříve České Lípice čtvrtí nad Labem. Jestli si na mě vzpomínáš.
0: Posílala si dopis, viď?
1: Dopisy jsem posílala.
0: Ano, vím, Janičko, co budeme hrát?
1: No, Nebe plné koní bych chtěla pro svého syna Honzíka, koňáka, který mi odešel tam nahoru, pro moji maminku, Haničku, která bude mít teď svátek 15. srpna. A taky bych chtěla pro všechny pečovatele z domu svatého Josefa a pro paní ředitelku Štěpánku, obzvlášť, jaké nám tady připravila bydlení.
0: Dobře, já vás taky všechny moc zdravím. Všechny, které jsi jmenovala. Janičko, opatruj se, hlavně hodně zdraví a tady je za chvilinku písnička, jo? Ahoj. Zase někdy
1: ano,
0: zavolej.
1: Děkuji.
0: Ahoj.
1: Jo.
0: Ahoj, milé Country Radio. Prosím o Maroda, a sice hluboko pod Ostravou. Tak to bude asi kapela Marod pod zemí. Pozdrav z Mostu, posílá Zdeněk. Zdeňku, vím, zahraju za chvilinku. Ahoj, Country Radio. Chtěl bych zahrát pro svého kolegu s Máťou. Právě jedeme napříč Velkou Británii a posloucháme jak jinak než Country Radio. Děkujeme za zpestření dne a rádi bychom písničku Řidič ten tvrdý chleba má. Kubík. Kluci, hlavně dobře dojte, písnička vás dožene za chvilku. Prosím pěkně, zahrajte Treperendu od Lucky Vondráčkové. Děkujeme moc, ahoj.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Na pondělí si připravte kufírky, zbalte si spodní prádlo, ponožky a trošku těch lehkých svršků.
2: Vyrazíme totiž na výpravu s Krištofem Kolumbem.
1: Právě tento mořeplavec v pondělí vyplouvá z jeho španělského přístavu Palos de la Frontera na svoji první objevitelskou výpravu.
2: Vraťte se s námi v čase a vydejte se na strasti plnou výpravu plnou dobrodružství. Vyplouváme v pondělí ráno v 6.
1: Těší se na vás hlavní kapitánka Kačka
2: a plavčík Vláďa.
1: Ahoj!
0: Country Radio. Country Radio.

svou práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze, na

0: noc sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejší.
1: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: víc nehledám na Country Radio. Je 16 hodin 43 minut. Posloucháte písničky na přání, respektive máme celý víkend písniček na přání. No a v 17 hodin začnou ty klasické písničky na přání, to znamená ty, o které si píšete v předstihu a objednáváte přes webové stránky www.countryradio.cz. Tak pokračujeme v rozdávání hudebních dárků. Dobrý den, nejlepší rádio světa, milé Country Radio. Prosil bych o zahrání velorexařské hymny Severní vítr. Nejen pro velorexaře posílá dědek velorex. Najdu, zahraju a ještě vezmeme někoho do party. Dobrý den, písničky na přání. No, kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Tady pastor Aleš, dobrý den. Já bych měl prosbu, šlo by zahrát písničku s Jiřím Suchým, kde je text Salvátor Dalí posvačoval na bříšku plvolosé dívky. Já se divit nestačil, když dal si růži do polívky.
0: No já bych potřebovala v této chvilce spíš název.
1: To já, skleroza, skleroza, slečno. 80-letý chlapuš na to má nárok.
0: Já se podívám, co máme od Jiřího Suchého a třeba na to kápnu, jo? Tak díky, že jste zavolal. Neslyšenou.

že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu

tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidí, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

za 100 let se ani jedno nezachmuří. Přestože kolem padnul květ

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton.

svačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kole.

0: takový krásný v společnosti.
1: Country Radio.

0: Tantry počasí.
1: Zítra, tedy v neděli 2. srpna, očekáváme oblačno až polojasno. Na Moravě ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Teploty zítra 26 až 31, na horách kolem 21 a povane slabý mírný severovýchodní vítr.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, je 1. srpna, krátce po 17. hodině, a to znamená, že začínají písničky na vaše přání, ty klasické, které objednáváte v předstihu dopředu. Dnes má svátek Oscar, tak přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, no taky vám všem, kteří máte narozeniny, no a v podstatě narozeninami začínáme. Mail, který přišel do písniček na přání do Country Rádia, začíná: milý dědečku Pepíčku, k tvým krásným 80. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho dalších krásných let mezi námi. Jsi pro nás ten nejlepší děda, milující táta, hrdý praděda a úžasný manžel. A děkujeme ti za všechnu lásku, za péči, za úsměvy, které nám celý život rozdáváš. Krásné 80. narozeniny, máme tě moc rádi a posíláme velikánskou pusu. S láskou, tvoje celá rodina, a prosíme o písničku Dájo, nevolej. Písnička je tady a vašemu Pepíčkovi i celé Country Rádio přeje hlavně hodně zdraví. Všechno nejlepší.

Posloucháte písničky na přání na Country Rádiu. Ahoj, prosím, zahrajte Vaškovi Kubíčkovi k jeho 80. které měl včera, píseň Strojvůdce Příhoda od Jana Vericha. Je to bývalý Eisenboňák a fanda železnice. Mnoho nových modelů železnic přeje Jirka z Rovin. Taky moc zdravíme, hlavně hodně zdravíčka Vaškovi Kubíčkovi. Dobrý den, Jitko a milé Country Radio. Prosím o písničku Hustej Joe pro všechny, kteří věrně poslouchají celé deny Country Radio. Děkuju, Eva z Holoubkova.

vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlaní, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

do země. Skutečně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce. Příhoda, vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skon velilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, Příhoda, ten znal tunely. Příhoda, byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí, pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně obáčí, hajci zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak. Topičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte Příhodu, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazejí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franty Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko ji odolat, když přijde čas.
0: Posloucháte Country Radio.
2: A písničky na přání. Chtěli bychom nechat zahrát a popřát k 70. narozeninám panu Ladislavu Kleinovi z Českých Budějovic z Rožnova. Narozeniny dneska, Ládíku, máš, tak ať si je užíváš. Přejeme ti jen to nej a zůstaň pořád báječnej. To ti přejí holky z DOZP, z Centra Bazalka Vráto. Krásné narozeniny. Dobrý den, prosím o písničku všem muzikantům od Falešné karty, muzikantům Bastimu Patrikoji do Tábora, Tomovi a Kubovi Sejkorky a Máje do Mostu, Haničce Balcárkové do Loštic a bratrům Veselým od Koní taky do Loštic, Kardášom Počtejn, zdraví Zelenáč.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, o písničku na přání si taky můžete zavolat. Ahoj, moje rádio, milé country rádio. Prosím o píseň Severu pro kamarádku ke včerejším 83. narozeninám a moc děkuju Zdena. Kamarádku moc zdravíme, hlavně zdravíčko. Ahoj, Jitko, prosím zahrajme bývalé lásce Romaně Vandové z Českých Budějovic nějakou skladbu od amerického kytaristy Tonyho Rice. Děkuju, Petr. Zvedáme telefon. Přeju hezké odpoledne, Country Radio, kdo pak se dovolal? Dobrý den. Country Radio písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, Jakub u telefonu.
1: Vítejte, co mám vybrat?
2: Já bych si tam docela dneska rád poslechl Ascalonu. Já jsem dneska byl jako celý den v práci s tátou a říkal jsem si, že bychom si mohli dát Brontosaury Ascalonu. Tak, na cestu domů.
1: Duo Červánek Ascalona, nebo František Nedvěd.
2: Nebo tak tam dáme Frantu.
1: Od Františka Nedvěda? Jakube, dobře, tady je. Zdravím rodinu.
2: Moc díky.
1: Hezké odpoledne.

seš píseň severu znát. Chceš se mnou tiše naslouchat, když táhne bílý losos peřejí.

tvojí tvář, když sever dýše velkou nadějí.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písnička na přání. Milé Country Radio, našemu milému tátovi Pepovi Gerikovi přejeme k jeho 70. narozeninám všechno nejlepší. Hlavně pevné zdraví a pohodu. A ze srdce ti děkujeme za tvoji pomoc a za to, že nás s radostí a ochotou kamkoliv dovezeš, kdykoliv to potřebujeme. A jako poděkování a pro radost ti u tvého oblíbeného Country Radia posíláme písničku Řidič ten tvrdý chleba má od Ladislava Vodičky. Krásné narozeniny přeji tvoji nejbližší. Tak milý Pepo, blahopřejeme taky. Hlavně hodně zdraví. Dobrý den, prosím, zahrajte cokoliv od Zuzany Navarové, milé Country Radio, pro všechny, kteří jsou na cestě za dobrodružstvím, ať už třeba ve vlaku nebo jinde. Moc děkuju a zdravím, Krištof.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na

0: Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejší nadávat.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Dobrý den, posloucháte písničky na přání. Prosím, zahrajte Sochy v dešti pro nás, pro řeky, pro přírodu, jen ať zaprší. Díky, Štěpán. Zvedám telefon, Country Radio písničky. Dobrý den.
3: Dobrý den. Konečně jsem se vás dovolala poprvé za celou dobu. Dívejte, já mám takový přání, abych chtěla pro svého vnuka, který má takový menší ranč na Vysočině, zahrát písničku Venezuelana.
2: Mm-hmm. Taky ho zdravíme, jestli poslouchá.
3: Já si myslím, že jo. Já jsem říkala, že se budu snažit dovolat, tak mě to vyšlo. Tak jsem
2: dobře, písnička už moc jí nehrajeme, ale já asi vím, kterou umíte. Tak za chvilinku, jo? Tam ho zdravíme, nashledanou.
3: Děkuji moc, nashledanou.

Posloucháte písničky na přání na Country Rádiu. Ahoj Super Rádio, ahoj Country Rádio, ahoj Jitko. Včera náš synek Štěpánek 32 let dosáhl, tak bych pro něho a všechny, kteří poslouchají, prosil tenkrát na západě s úctou táta Václav písničku tedy s Hankou Horeckou. Taky blahopřejeme. Ahoj Jitko, zahraj nám prosím krásnou písničku od Nedvědů. Opékáme s rodiči, kterým je 75 let a jsem moc ráda, že je mám. Mám ji moc ráda a přeju si, aby byli stále zdraví. A sešli jsme se tady ještě hodněkrát. Moc děkuju, Vlaďka. Moc zdravím.

0: Country počasí.
1: Zítra v neděli 2. srpna čekejte oblačno až polojasno, na Moravě ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Teploty zítra 26 až 31, na horách kolem 21 a povane slabý severovýchodní vítr.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer, posloucháte Písničky na přání. Je sobota a to znamená, že jsou dvouhodinové a právě ta druhá hodina začíná. Zdraví vás Jitka Koutná a už se dívám, co nám přibylo v poště. Moje milé Country Rádio. Prosím o písničku Je pozdě od Katky Ševidové. Po letech rozchodu, nerozchodu, zavolal bývalý přítel a tak mu posílám tuhle písničku. Trvalo mi docela dlouho, než jsem všechno překonala a tahle písnička přesně vystihuje to, co chci vzkázat. Přeju krásný letní den, krásné léto všem. Country Radio poslouchám od začátku a moc mi už z různých životních trablů pomohlo. Mám vás moc ráda, děkuju, Hanka z Prahy. Tak Haničko, hezký večer a děkujeme za hezká slova. Ahoj, milé Country Radio, zahrajte prosím našemu kamarádovi Buláčkovi, který leží vážně nemocný v nemocnici s tímto vzkazem. Vrať se brzy mezi nás, kamaráde, posíláme ti písničku Vabyho Rivoli, jsem nejkrásnější. Zdraví tě kamarádi od Rybníka Hranicník. Pěkný den, prosím o starou pacifickou, milé Country Radio, pro všechny posluchače a taky pro vás, díky Jarka od Kolína. Děkujeme, tady je.

0: tě odnes čas, nic nejde vrátit, co není už v nás.
1: Pěkný podvečer. Posloucháte písničky na přání na Country rádiu. Běží druhá hodina, protože písničky na přání v sobotu jsou dvouhodinové. Ahoj, dobrý den, zdravím ze Zlivy a prosím o písničku Venkovanka, moc děkuju. Hezký víkend z jihu od Rybníka Bezdev, všem přeje Josef. Dobrý den, prosím zahrajte písničku Klídek nad řekou pro našeho oslavence Milánka z Českých Budějovic. Že ti je už 70, to je skoro k nevíře. Zdraví, štěstí, to ti přejí kámoši od Handlíře. Tak se taky připojeme, hlavně hodně zdraví, Milánku. Milé Country Radio, zahrajte prosím nějakou písničku od Milana Drobného pro moji maminku, paní Ludmilu Žákovou z Frištáku k jejím narozeninám, pro radost. Maminko, přeju ti všechno nejlepší a hlavně hodně, hodně zdraví a mám tě moc ráda. Dcera Markéta. Blahopřejeme, všechno nejlepší.

0: krokem váhne a ten na jedno točený.
1: Storny ster vytáhnem, starý historky vojenský
0: a svý maršálský ole

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobrý den, tady jsou písničky na přání, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, zdravím tě, Jituško, a zdravím všechny posluchače, tady Věra z Kladna.
1: Ahoj, co to bude?
2: Ahoj. No, zvolila jsem písničku od Modré kosti Laskavost, protože v předešlých ročnících country rádia byla docela úspěšná, myslím, že na jednom z třech prvních míst, že se umístnila a hodně málo se hraje. Myslím si, že se líbí hodně posluchačům a třeba si nespomenou na nezvyklý název skupiny nebo písničky, takže udělá radost mnoha jiným posluchačům a hlavně i těm, kterým nemá kdo dát zahrát.
1: No,
2: ale nejsou sami, protože mají country rádio a tam mají spoustu dalších přátel.
1: Líb bych to neřekla. Jo, i mě ta písnička udělala radost, dlouho jsem ji neslyšela. Laskavost, Modrá kost od Tramvajky Věrky. Děkuju, hezký večer, ahoj.
2: Děkuju, ahoj a hezký den.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio. Nejvíc country a

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tady jsou písničky na přání, kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, je to Škotary Ivanka.
1: Vítejte.
2: Já bych vás chtěla moc poprosit, jestli tam najdete písničku od Bonsaje Jantarový komnaty.
1: Hledám, určitě ji najdu. Chcete dodat něco k tomu přání?
2: Chtěla bych to popřát všem posluchačům, kteří poslouchají i vám.
1: Dobře, děkuju moc, jste moc milá. Písnička za chvilinku, děkuju, nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Až jednou sejdeme z hor,

šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad, až jednou sejdeme z hor.

hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

náj vlití do etruských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

Pěkný podvečer, posloucháte písničky na přání na Country Rádiu. Prosím, zahrajte Kamufláž od Ridgewaye pro Hanku, moc děkuju. Milé Country Rádio, prosím, zahrajte pro moji ženu písničku Pár minut od skupiny COP. Velice ji miluju a je to můj poklad a moc děkuju. Petr.

0: Tolik tedy dnešní písničky na přání, ty dvouhodinové právě končí. Další písničky zase zítra, úderem hodiny 17. No a jak vlastně bude zítra, tedy v neděli 2. srpna? Čekejte méně srážek a mírnější teploty. Má být oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Teploty zítra 26 až 31, na horách kolem 21 a povane slabý mírný severovýchodní vítr. Přeju vám hezký večer a mějte se taky hezky, loučí se Jitka.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhli vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Naladí.

jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

0: Tak šerife, zmáčkni tu svoji fňuknu, ať můžeme hrát a zpívat. Country Radio.
1: Povstaňte, kamarádi, budeme jásat a hrát.

Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a 2 děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hejna bílej chlapuký. Holka chce bejt kauboj a kluk, že bude dělat do hutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsaj švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

Vždyť pracující nejsou a pořád mají v obě půlky plic. Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází, abych

0: lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zavoní.

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi. Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu. Country.

až zhasnou ohně nad oslavou, až loďky z kůry neuplavou.

až síla peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirovský.

Špek, Fejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Nechci mít po cestě růže,

Dneska jste 8 krempů sedělo a v zubech dýmku tisklo. Každý jak jen zatáhnul, tak hned to v dýmce písklo. A když všech 8 pafalo, po řadě běhně v tempu, tak měli z toho písničku, již neznal nikdo z trempu. Tak měli z toho písničku, již neznal nikdo z trempu. Přijel pro ně manažer v poledním žhavém horku a s jukou si odvezl všech 8 do New Yorku. Ve smokinkách je posadil na variétní scéně a publiku pak vidělo půl roku dnes a denně. A publiku

Když projeli New York, Londýn, Paříž, Barcelonu, tak vrátili se nazpátek do starého Yukonu. Na celém světě trepové ty závisti až zbledly, na všechno zahrát uměli, na fajfky nedovedli. Na všechno zahrát uměli, na fajfky nedovedli, jako těch osm z Yukonu, co v sumech dýmku stisklo a každý jak jen zadá.

a nějaký Worcester. U kečupový řeky jsme chlápka nechali, až na úpatí Smoky Hills koření hledali. Dokonce křivej Charlie, stiženej obrnou, jel 35 mailí pro mátu peprnou. Když klusali jsme zpátky, sliny se zbíhaly, ten holomek nám slíbil lunch made in Italy. V tom najednou si stoupne ve třmenech dlouhej ček a zařve, že prej vidí,

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím country rádio. Tam je Potlach každou sobotu.

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

Jo, tyhle dlouhý sobotní večer já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

svých možností v létě i lednu. Posvítím na cestu, náladu zvednu. Ztraceným poutníkům, ať hlavně vidí světýlko majáku.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Moje milá po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dál.

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí.

sedla a že prej jsem její typ. Řekla, já dřevaře na dálku poznám. Takovej býval můj muž, jako ty kafe míchal si palcem a o jazyk brousil nůž. Můj milej byl ze severu dřevař, měl pevnej hlas.

tenkrát mrzlo tak mocně, že k noci přimrz den, můj milý se poprvé umyl a potom vyšel ven. Už nikdy se nevrátil zpátky, změnil se v čistý led.

0: je to trýzení veliká, když v krku vedro pálí, na prérii za řekou šakal je v dálí. Šakal je v dálí. Šerif to vyvohání, na skleničku whisky, dceru doma zanechal, jak to činil vždycky. Jak to činil vždycky. Šerif to by s Vintropem, v krčině válí filky, jeho dcera Liberty nemá dlouhé chvilky. Nemá dlouhé chvilky. Našlo si hned ochránce, jak to zákon radí. Byl to mladý Indiána jménem Sikot Hadí. Jménem Sikot Hadí. Když se šerif to vypak z nádání vrátil, přistil tam mladíka, jak si chvíli krátil. Jak si chvíli krátil. Potrestal ho na místě za ten kousek smělý. Jeho dcera Liberty pláče týden celý. Zbledla v líčku. Za to však zesílila v pase. A za několik měsíců v chatě ozývá se. A v chatě ozývá se.
1: Tak šerife, zmáčkni tu svoji fňuknu, ať můžeme hrát a zpívat. Dobrý ráno.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Milana Ády Po pěšinách snů.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Na večer den zhasne a slunce prchne spát. Je v lese všechno krásné a kouzel akorát. Pod korunami stromů se usazuje klid. Sem totiž chodím domů, mám prostě lesní byt. Sem chodím s deskou laní a tají se mi dech. Tu modřín se mi klaní, tam zase láká mech. A šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes. Jen smutek se mne straní, tohle je prý.

pravý svět. Chvíli je tu více báta, však louky samý květ. A všechno se tu směje, jen z dálky štěká pes. A každému se přeje,

šišky do mých dlaní, snad nechtějí padat dnes, jen smutek se mne straní, tohle je prýma les. Kolébkou listí šustí, snem vůní dýchá květ, a kdo se dovnitř pustí, nebude chtít jít zpět. Pod korunami stromů se usazuje klid. Sem totiž chodím domů, mám prostě lesní byt. Sem chodím stezkou laní a tají se mi dech. Tu modřím se mi klaní, tam zase lákáme. A šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes, jen smutek.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva. Psycholog a sexuolog.
1: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
0: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
1: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
0: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
1: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
0: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později?
1: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně, tohle to už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
0: Děkuji vám za rozhovor.

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: Kris Kristofferson. Tomu říkám hitmaker. Take the ribbon from your hair. A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková.
1: Sej mi stuhu hedvábnou.
0: A nebo Michal Tučný.
2: Nikdy nevěř vteřinám.
0: Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý výhradně na Country Rádiu.

Mila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Dnes je krušno býti manželkou. Kde kdo manželku poškozuje? Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli.
1: Sakra. Kechtá se pan dědoch, navrátí se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál.
0: Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány.
2: Tak co pak tu máme? Rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, radši nepoznávat ji, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční.
0: Noční.
2: Tak napíšeme noční košilka a tadyhle nějaká paráda skrep žoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál.
0: Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je...
2: To bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je...
0: To zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše.
2: Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky... Tak prosím.
0: Panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů.
2: Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku?
0: Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání.
2: Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.

problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa.

tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.